Tady je tvoje metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every time

Tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: víkend. Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný,

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
4: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
3: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky.
2: Sport.
3: Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový gólman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý gólman chytal uplynulou sezónu za newyorské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, co se, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes mobilní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože stejně

0: dnešní den.
1: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé párty, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co mi ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozprostřed.

Tady je tvoje metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy. SG Lewis vytváří zvuky, které tě unesou do světa plného emocí i energie zároveň. Zůstaň s námi, protože na Metropoli tě čeká víc.

Tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubl umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce. Plný pozitivní energie a euforie. Jubl jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
1: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
2: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
3: Rádio Metropole.
4: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
4: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Nate na Do, britského producenta. Jehož taneční tracky jsou plné energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný song, aby ses rozhýbal. Nathan Do je známý svým svěžím stylem a schopností spojit různé žánry do jednoho tanečního mixu. Zůstaň naladěný,

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
3: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek, po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
2: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohní v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky.
0: Sport.
2: Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový gólman David Rittich. Už to bude 7. tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý gólman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v tisíci metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co my ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
3: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
0: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Tohle je Radio Metropole.

0: tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Bylo nebylo, žil byl malý norský viking a ten v 5 letech skočil do dálky z místa 163 cm. Dodnes je to prý oficiální světový rekord v této věkové kategorii. Malý viking vyrostl, je mu 25 a teď hraje za norskou reprezentaci. Navíc je ambasadorem norského rybářství a bez svého lososa nedá ani ránu. Co ovšem dává, jsou góly. Už teď se stal historicky nejlepším střelcem celého Norska. Erling Haaland. Díky rozjetému mistrovství světa ve fotbale je z něj absolutní král, tedy aspoň na sociálních sítích. Norský blonďák Haaland je snad v každém fotbalovém storičku, v každém videu. A všichni jsou zvědaví, jak dopadne nedělní osmifinále Norska s Brazílií. Tak co, na koho byste si vsadili vy?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger. Francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web Šumperk.cz.
2: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí novou posilu pro svůj dorost. Z Karviné na Hanou přestoupil mladý brankář Ondřej Čiš, který se narodil v roce 2010. Do prvoligového Ačka si sice ještě nějaký čas počká, ale olomoucký klub o svém úlovku už teď s radostí informuje fanoušky na webu.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Prodloužený víkend do pondělka nabídne vesměs polojasno. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, a to hlavně v noci. A častější prý budou na horách. Jinak nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů. Ale pozor, do Evropy údajně míří další vlna horkého počasí. Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že výraznější vedra se do Česka dostanou přibližně v druhé polovině příštího týdne. Tak to určitě budeme sledovat.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují drobné opravy na třídě Svobody, taky máme dál omezení na Tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice. V rámci druhé etapy je teď uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu. Od Hněvotínské po Karafiátovu už je to průjezdné. Taky máme hlášenou policejní hlídku v Zábřehu na Olomoucké a nehoda se momentálně řeší na Vyškovsku na silnici Ivanovice-Pustiměř. Osobák tady narazil do stromu, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: právě dnes.
1: Je sobota, je 4. července a v Americe slaví Den nezávislosti. U nás má svátek každý Prokop a je tu ještě jedna perlička zanácké historie. Podle dochovaných údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
0: Metropole právě dnes.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: nám je můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet. Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum Olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník.
2: Sport.
3: Vězný Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V zápase proti Kapverdům otevřel skóre svým celkově 20. gólem na mistrovství světa, čímž znovu vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Argentinský kapitán tak fanouškům ukázal, že ho na šampionátu střelecký apetit rozhodně neopouští.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, očekáváme polojasnou sobotu i neděli. Přehánky se mají objevit jen ojediněle, a to hlavně na horách. Také v pondělí budeme mít sluníčko s trochou mraku a pokud někde lehce sprchne, bude to zejména na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty by se během prodlouženého víkendu měly pohybovat nejčastěji kolem 25 stupňů. Aby ho se dál drží na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
2: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak aktuálně máme hlášenou nehodu na Prostějovsku, je to v Plumlově na hlavním náměstí, jde o srážku osobáku s cyklistou. A ještě se zaměříme na obuv, klasické letní žabky nebo na zouváky jsou na pláž super, ale za volant ne. U pedálů se mohou žabky zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou pak chybět zlomky vteřiny. Tak na to myslete a dobře dojeďte.
2: Radio Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fast Boye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fast Boye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Litovelské pivobraní. No name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
9: Tohle je Radio Metr.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
4: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
3: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Chystáte se na dovolenou mimo Česko? Dejte si velký pozor na nastavení mobilu, protože obyčejné posílání fotek nebo poslech hudby na pláži se vám může prodražit i o 10 000 korun. Raději si proto předem pečlivě zkontrolujte podmínky datového roamingu, ať vás po návratu domů nečeká nepříjemně drahé překvapení.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Nejprve se zaměříme na noční červencovou oblohu. Teď jsou prý moc hezky k vidění, takzvané svítící mraky. Jsou ve výšce kolem 80 km nad zemským povrchem a protože jsou tak vysoko, tak je i po západu slunce stále osvětlují jeho paprsky a díky tomu mohou mít v noci nádhernou stříbřitou až namodralou barvu. Tak co, už jste viděli tuhletu noční nebeskou krásu? Taky víme, jak bude o tomto víkendu, víceméně polojasno a k tomu 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že i sváteční pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty prý budou podobné.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se aktuálně mění křižovatka pražská Ehrenburgova, staví tu přechody pro chodce a taky nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak nehodu máme hlášenou v Litovli na ulici Žerotínova. Je to srážka osobáku s cyklistou, podobné komplikace, osobní auto a kolo také v Šumperku v ulici Československé armády. A bouráme taky na D1 u Vyškova na 220. kilometru. Tady máme v sobě nákladák a osobák. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Did

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90.
6: Tohle je
7: Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout

posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další skvělé.

0: CZ. Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89.
2: Tady je tvoje Metropole. Block & Crown jsou průkopníci house music. DJské duo, které ve své hudbě míchá masivní beaty, oldschoolový klubový zvuk, taneční samply, ale i spoustu originálních vokálů. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný

0: a Mohelnice 103.7 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připraveno ještě víc

0: Lukáš Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Kara Marnie je zpěvačka a songwriterka, která do R&B hudby vnáší svůj osobitý hlas a energii plnou emocí. Spojuje chytlavé melodie s moderními rytmy, takže ji prostě musíš milovat. Připrav se na dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe zároveň. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti představí další

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
3: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
2: Sport.
3: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v pondělí začne v Olomouci modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů. Až do srpna to tady bude úplně uzavřené a projíždět bude moci jen olomoucká MHD. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se pak dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku U Drápala. Tady se ovšem na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu. A pojďme aktuálně. Nehodu máme hlášenou na Šumpersku ve Velkých Losinách v ulici Rudé armády. Je to Čukanec dvou osobáků a bouráme taky ve Valmezu na ulici Masarykova, kousek od toho kruháče se Zašovou. Tady jde o srážku osobního auta s cyklistou. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Station. Metropole.
1: Ole, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?

0: Jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
1: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé Příbrami.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: Tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Bylo nebylo, žil byl malý norský viking a ten v 5 letech skočil do dálky z místa 163 cm. Dodnes je to prý oficiální světový rekord v této věkové kategorii. Malý viking vyrostl, je mu 25 a teď hraje za norskou reprezentaci. Navíc je ambasadorem norského rybářství a bez svého lososa nedá ani ránu. Co ovšem dává, jsou góly. Už teď se stal historicky nejlepším střelcem celého Norska. Erling Haaland. Díky rozjetému mistrovství světa ve fotbale je z něj absolutní král, tedy aspoň na sociálních sítích. Norský blonďák Haaland je snad v každém fotbalovém storičku, v každém videu. A všichni jsou zvědaví, jak dopadne nedělní osmifinále Norska s Brazílií. Tak co, na koho byste si vsadili vy?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle, Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Rádio Metropole. Metropole. Dopoledne ve městě.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí.

0: make you mine.
1: Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc, k opravě dojde nejdřív na konci července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web Šumperk.cz.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí novou posilu pro svůj dorost. Z Karviné na Hanou přestoupil mladý brankář Ondřej Čiš, který se narodil v roce 2010. Do prvoligového Ačka si sice ještě nějaký čas počká, ale olomoucký klub o svém úlovku už teď s radostí informuje fanoušky na webu.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe?
2: Víme, jak bude. Prodloužený víkend do pondělka nabídne vesměs polojasno. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, a to hlavně v noci. A častější prý budou na horách. Jinak nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů. Ale pozor, do Evropy údajně míří další vlna horkého počasí. Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že výraznější vedra se do Česka dostanou přibližně v druhé polovině příštího týdne. Tak to určitě budeme sledovat.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál omezení. Na Tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice, v rámci druhé etapy je teď uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu. Od Hněvotínské po Karafiátovu už je to průjezdné. Částečná uzavírka je taky na křižovatce Holická Šlechtitelů. Doporučená objízdná trasa vede po ulici Sladkovského, Týnecká a Keplerova. Projedeme to v obou směrech. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady máme uzavírky na Bezručově náměstí a v ulici Krapkova a Reslova. Dopravní omezení je to kvůli opravě kanalizace, a to až do 24. července. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozornosti.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tohle je Radio.

0: talk about.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další skvělé zvuky a příběhy.

0: Metropole právě dnes.
1: Je sobota, je 4. července a v Americe slaví Den nezávislosti. U nás má svátek každý Prokop a je tu ještě jedna perlička zanácké historie. Podle dochovaných údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
0: Metropole právě dnes.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou neckiádu 2020.

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bibi Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozví.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Mista Jam, britský DJ a rádiový hlas, který umí rozhýbat každou párty i ráno v kanceláři. Jeho styl je mix tanečních žánrů s pořádnou dávkou energie a chytlavých beatů. Mista Jam je jako kamarád, co ti vždycky doporučí ten správný track, když ho nejvíc potřebuješ. Jeho sety jsou plné života, překvapení a taneční nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska rozproudí tvoji náladu.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet. Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum Olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst v České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník.
3: Sport.
1: Vězný Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V zápase proti Kapverdům otevřel skóre svým celkově 20. gólem na mistrovství světa, čímž znovu vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Argentinský kapitán tak fanouškům ukázal, že ho na šampionátu střelecký apetit rozhodně neopouští.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Na sebe.
5: Víme, jak bude. Očekáváme polojasnou sobotu i neděli. Přehánky se mají objevit jen ojediněle, a to hlavně na horách. Také v pondělí budeme mít sluníčko s trochou mraku a pokud někde lehce sprchne, bude to zejména na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty by se během prodlouženého víkendu měly pohybovat nejčastěji kolem 25 stupňů. Aby ho se dál drží na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty. V Nemilanech probíhá tu údržba až do konce prázdnin. Uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezníčkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. A ještě se zaměříme na obuv. Klasické letní žabky nebo na zouváky jsou na pláž super, ale za volant ne. U pedálu se mohou žabky zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou pak chybět zlomky vteřiny. Tak na to myslete a dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme example britského repra a zpěváka, který si získal fanoušky svou energickou hudbou a chytlavými texty. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky zvedne náladu a rozhýbe tě na parketu. Example umí skvěle kombinovat rap s tanečními beaty, což vytváří originální zvuk, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku energie a pozitivní nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé Příbrami.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další

0: Kovský, Tomáši, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
1: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
0: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
1: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
0: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
1: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
0: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
1: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
0: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
1: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
8: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do

0: Až Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci, je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
3: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
1: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Chystáte se na dovolenou mimo Česko? Dejte si velký pozor na nastavení mobilu, protože obyčejné posílání fotek nebo poslech hudby na pláži se vám může prodražit i o 10 000 korun. Raději si proto předem pečlivě zkontrolujte podmínky datového roamingu, ať vás po návratu domů nečeká nepříjemně drahé překvapení.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Nejprve se zaměříme na noční červencovou oblohu. Teď jsou prý moc hezky k vidění, takzvané svítící mraky. Jsou ve výšce kolem 80 km nad zemským povrchem a protože jsou tak vysoko, tak je i po západu slunce stále osvětlují jeho paprsky. A díky tomu mohou mít v noci nádhernou stříbřitou až namodralou barvu. Tak co, už jste viděli tuhletu noční nebeskou krásu? Taky víme, jak bude o tomto víkendu, víceméně polojasno a k tomu 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že i sváteční pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty prý budou podobné.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka pražská Erenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu už od pondělka. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Začne tu výměna mostních závěrů a my tak do září musíme počítat s kyvadlovým provozem. V Zábřehu na silnici 44. A i když v létě není úplně super hits, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Seamuse Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Seamuse je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jednoduchý.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jakoby přišla celá celička Olomouc. Moravské divadlo má za sebou mimořádně úspěšnou sezónu. Jak píše Olomouc.cz, navštívilo ho téměř 100 000 lidí. Pokud máte smysl pro humor a šikovné ruce, tak se určitě zapojte do 7. ročníku naší Hanácké neckyjády. Akce se letos na Pádle v Horce koná 1. srpna. A jak se přihlásit, tak s tím nám poradí Report a taky web hanackaneckyjada.cz. A ještě zdravíme Zábřeh, kde se už za pár dnů, 11. července, koná Velclův kvadriatlon. To je plavání, běh, kolečkové brusle a horské kolo. Další podrobnosti k tomuto závodu pro nás má také šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Rádio Metropole.
5: Taneční rádio z Olomouce.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje pro všechny noční ptáky.

Energie. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií. Takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máš další skvosty.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na

0: tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Erik Pritz je švédský mák elektroniky, který ví, jak v taneční hudbě vyvolat pořádnou vlnu emocí a energie. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co na párty vždycky najde ten správný moment, kdy spustit explozivní beat. Pritz je mistr propracovaných melodií a nezapomenutelných dropů, takže se připrav na pořádnou dávku tanečního euforického zážitku. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese víc nezapomenutelných momentů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
1: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
4: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v pondělí začne v Olomouci modernizace na křižovatce na náměstí Hrdinu a do srpna bude vlastně zcela zavřená. Projíždět tu bude moci jen olomoucká MHD. Po dokončení prací na náměstí Hrdinu se pak dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku U Drápala. Tady se na modernizaci semaforů ovšem bude pracovat za plného provozu. A ještě připomínáme, že v létě, kdy bývá celkem dost vedro, tak to může mít i vliv na naši pozornost za volantem. Hlavně v horku můžeme mít pomalejší reakce, takže když se cítíme malátní nebo unavení, radši zastavíme na nějaké to občerstvení a protáhneme se. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: vyrazit.
1: Je tady prodloužený víkend a s námi taky ta nejlepší zábava. Mimochodem, dneska se v Olomouci koná mistrovství České republiky v Malé Kopané. Hraje se na umělé trávě v Řepčíně, takže přijďte zafandit. Na zámku Plumlov zase máme velkou šermířskou akci. Potkáme se teď během prodlouženého víkendu. Až do pondělka bude i dětský rytířský turnaj, pohádky a draví ptáci. Taky připomínáme nedělní Dřevorockfest. Tradičně v areálu zámku v Dřevohosticích budou tady kapely Dimitri, Tanka, Vysáči, Alkehol, Mňága anebo Morčata na útěku. Na Nákle máme dneska Disney den. Na pohádkový program zveme hlavně naše děti. Jsou tady Piráti, Bíly, Skákací hrady, Fotokoutek a spousta muziky. Na Sokolce v Nákle. O tomto víkendu taky Jízda králů, dnes i zítra, kroje, řemesla, průvod, dechovka a hlavně Hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce. A ještě tady máme Šíleně žlutý animák, Mimoni a Monstra. O tomto víkendu promítáme v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově anebo v Boskovicích. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů.

0: asi Česka.
1: Piráti, jdeme! Ahoj!
0: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web šumperk.cz.
3: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc hlásí novou posilu pro svůj dorost. Z Karviné na Hanou přestoupil mladý brankář Ondřej Čiš, který se narodil v roce 2010. Do prvoligového Ačka si sice ještě nějaký čas počká, ale olomoucký klub o svém úlovku už teď s radostí informuje fanoušky na webu.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Prodloužený víkend do pondělka nabídne vesměs polojasno. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, a to hlavně v noci. A častější prý budou na horách. Jinak nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů. Ale pozor, do Evropy údajně míří další vlna horkého počasí. Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že výraznější vedra se do Česka dostanou přibližně v druhé polovině příštího týdne. Tak to určitě budeme sledovat.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál omezení. Na Tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice, v rámci druhé etapy je teď uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu. Od Hněvotínské po Karafiátovu už je to průjezdné. Částečná uzavírka je taky na křižovatce Holická Šlechtitelů. Doporučená objízdná trasa vede po ulici Sladkovského, Týnecká a Keplerova. Projedeme to v obou směrech. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady máme uzavírky na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova. Dopravní omezení je to kvůli opravě kanalizace, a to až do 24. července. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Switch Disco. Britské DJské duo, které

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
2: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavé.

0: rádie, Rádio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Bylo nebylo, žil byl malý norský viking a ten v 5 letech skočil do dálky z místa 163 cm. Dodnes je to prý oficiální světový rekord v této věkové kategorii. Malý viking vyrostl, je mu 25 a teď hraje za norskou reprezentaci. Navíc je ambasadorem norského rybářství a bez svého lososa nedá ani ránu. Co ovšem dává, jsou góly. Už teď se stal historicky nejlepším střelcem celého Norska. Erling Haaland. Díky rozjetému mistrovství světa ve fotbale je z něj absolutní král, tedy aspoň na sociálních sítích. Norský blonďák Haaland je snad v každém fotbalovém storičku, v každém videu. A všichni jsou zvědaví, jak dopadne nedělní osmifinále Norska s Brazílií. Tak co? Na koho byste si vsadili vy?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach

0: posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet. Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum Olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst v České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník.
1: Sport.
2: Vězný Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V zápase proti Kapverdům otevřel skóre svým celkově 20. gólem na mistrovství světa, čímž znovu vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Argentinský kapitán tak fanouškům ukázal, že ho na šampionátu střelecký apetit rozhodně neopouští.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Na sebe.
4: Víme, jak bude, očekáváme polojasnou sobotu i neděli. Přehánky se mají objevit jen ojediněle, a to hlavně na horách. Také v pondělí budeme mít sluníčko s trochou mraku a pokud někde lehce sprchne, bude to zejména na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty by se během prodlouženého víkendu měly pohybovat nejčastěji kolem 25 stupňů. Aby ho se dál drží na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šapaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. A ještě se zaměříme na obuv. Klasické letní žabky nebo na zouváky jsou na pláž super, ale za volant ne. U pedálů se mohou žabky zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou pak chybět zlomky vteřiny. Tak na to myslete a dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.
0: Olé! Tady je tvoje Metropole. Ajmanbek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvlnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ajmanbek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

0: Údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
1: Metropole právě dnes. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci, je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
3: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
1: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Chystáte se na dovolenou mimo Česko? Dejte si velký pozor na nastavení mobilu, protože obyčejné posílání fotek nebo poslech hudby na pláži se vám může prodražit i o 10 000 korun. Raději si proto předem pečlivě zkontrolujte podmínky datového roamingu, ať vás po návratu domů nečeká nepříjemně drahé překvapení.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Nejprve se zaměříme na noční červencovou oblohu. Teď jsou prý moc hezky k vidění, takzvané svítící mraky. Jsou ve výšce kolem 80 km nad zemským povrchem a protože jsou tak vysoko, tak je i po západu slunce stále osvětlují jeho paprsky. A díky tomu mohou mít v noci nádhernou stříbřitou až namodralou barvu. Tak co, už jste viděli tuhletu noční nebeskou krásu? Taky víme, jak bude o tomto víkendu, víceméně polojasno a k tomu 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že i sváteční pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty prý budou podobné.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka Pražská, Ehrenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu už od pondělka. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Začne tu výměna mostních závěrů a my tak do září musíme počítat s kyvadlovým provozem. V Zábřehu na silnici 44. A i když v létě není úplně super hits, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Víkendový chill Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň

0: Ty užijte leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
1: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, který odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
0: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
1: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s baterií. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být spožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
0: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
1: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. To by Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i

0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na plán.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trance s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole.
1: Top of the Pop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jakoby přišla celá celička Olomouc. Moravské divadlo má za sebou mimořádně úspěšnou sezónu. Jak píše Olomouc.cz, navštívilo ho téměř 100 000 lidí. Pokud máte smysl pro humor a šikovné ruce, tak se určitě zapojte do 7. ročníku naší Hanácké neckyjády. Akce se letos na Pádle v Horce koná 1. srpna. A jak se přihlásit, tak s tím nám poradí Report a taky web hanackaneckyjada.cz. A ještě zdravíme Zábřeh, kde se už za pár dnů, 11. července, koná Velcův kvadriatlon. To je plavání, běh, kolečkové bruslem a horské kolo. Další podrobnosti k tomuto závodu pro nás má také šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.
3: Olé.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zážitků.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavé.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám na zemi, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Makoto je japonský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně platí za špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Makoto umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. Kim Petras je německá zpěvačka, která svou popovou hudbou a chytlavými melodiemi baví fanoušky po celém světě. Její skladby jsou jako ta kamarádka, co ti přinese dobrou náladu a pořádnou dávku energie. Kim Petras umí vytvořit svěží a originální zvuk, který tě dostane na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
1: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
0: Rádio Metropole, co na sebe. Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Low Stepa je britský producent a DJ, který svou houseovou hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Low Stepa umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu.

0: Fajn Rádio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na Rádiu Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
1: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.